0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Kdo neki tam repa? V soboto zvečer na Radio Koper.
2: Gia.